Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

Falcon 2. Watch out what the...

0: طيبا طاهرا مباركا
1: طيبا طاهرا مباركا فيه.

0: Čau, tady je opičí banda zrní a zdravíme všechny posluchače rádia Tloskov.
1: V Bystrici na konci roku dal jsem si několik loků. Po visce s ledem ležím teď s vředem, s angínou, se streptokoků. Po visce s ledem ležím teď s vředem, s angínou, ze streptokoků. A viděl jsem u Kutný hory plazit se i psena z nory.

Viděl jsem na Bílé hoře vylézat z brlohu tchoře. Brloch pak vzali, přejmenovali, smrad ale zůstal i v noře. Brloch pak vzali, přejmenovali, smrad ale zůstal i v noře. V bazaru pod Pražským hradem vexlujem, šmelíme, kradem. Po nějakým čase skončíme v base, alespoň neumřem hladem. Po nějakým čase skončíme v base.

Coca-Coly. Doufaje v duslu, že možná usnu u rumu bez Coca-Coly. Slečinka v obci spotorno.

porno. Zbaštila ňoky, stloustly jí boky, teď točí italský porno. Kdyby tě má milá v noli,

0: Příběh druhý. Jak Radovan s Kateřinkou vymysleli psí ukolébavku. Jednou ráno tatínek vstal, otevřel okno do kořán, přehlédl oblohu od obzoru k obzoru a řekl: nebe jako vymetené, nezaprší a nezaprší. Sláva, to budeme muset zalejvat a kropit, zaradoval se Radovan. A hned se vysoukal z noční košilky a vzal si smeták, aby sundal z vysokého věšáku trenýrky a slaměný klobouček. Venku bylo krásně. Včely už byly v plné práci a z květů jim vykukovaly jen zadečky. V koruně lípy zpíval každý pták svou vlastní písničku a přece to šlo krásně dohromady. Pospěš si, zahuhlala hadice. Zalévat se má br... Hadice se zakuckala, jak na ní Radovan šlápl. Brzy ráno a nešlap na mě. Promiň, pohladil jí Radovan po hřbetě. Promiň, já nerad. Když chtěl zahradnický chlapeček otočit kohoutem, aby pustil vodu, ukázalo se, že když tatínek něco utáhne, je to skutečně utažené. Radovan musel přibrat na pomoc Kvika. A nevymyslel to špatně. Konec jeho řetězu provlékl kohoutem a pak společně se psem zabrali. Kvik se snažil. Od jeho zadních nožiček lítaly spršky hlíny, jak se snažil, a Radovan se snažil tak, že mu oči lezly z důlků. Takový nápor nemohl kohout samozřejmě dlouho vydržet a tak to vzdal a povolil. Proud vody škubnul hadicí, Radovan zvolal hurá a maminka, která opodál plela záhon, se šla převléknout, protože dostala studenou sprchu rovnou na záda. Promiň, mami, já nerad, řekl Radovan, protože věděl, že když někomu ublížíme a hned se omluvíme, je ta škoda rázem umenčená. Jak hadice pouštěla vláhu na hlávky salátu, občas nespokojeně zaprskala. To je v začátcích kropení normální, protože musí vykašlat vzduchové bubliny. Ale když to nepřestávalo, povídá Radovan, co to s tebou dneska je?
1: Zloděj, řekla hadice. Prsk, fuj, zloděj.
0: Zloděj? Kde?
1: Tady, prsk a tady.
0: Kropí hadice prázdná místa v zeleném záhonu. A je to pravda pravdoucí. Radovan zavře vodu a spěchá tu novinu ohlásit tatínkovi, který právě obsluhuje zákazníka. Tatínek, to se ví, zesmutněl. Tak to vidíte, pane, řekl. Takovou práci nám ten salát dal, než jsme ho v pařeništi ze semínek vypiplali a pak přesadili. Záda jsme od toho měli bolavá, kolena otlačená a pak si přijde takový nenechavec a klidně nám ho ukradne. Ale to je tím, že máme tak mizerného psa. Ve dne lelkuje a v noci spí jako pařez. Kvik asi dobře věděl, že se mluví o něm, poněvadž se schlíple odplížil do boudy a odtud jedním okem koukal a jedním uchem poslouchal. Ten pes musí z domu. Někomu ho dáme a koupíme si pořádného hlídače, rozhodl se tatínek a podal zákazníkovi svazek řetkviček. A ten zákazník vám ho jednou na Kvika tak divně pohlédl a řekl: mně by se ten váš pes líbil. Mně by nevadilo, že nehlídá. A při těch slovech se olízl. Tak si ho vemte, vykročil tatínek k boudě. Ale v té chvíli se mu Radovan pověsil na nohu. Tatínku, prosím tě, ještě to s ním zkusíme, zaškemral upěnlivě. On už bude hlídat. Viď, Kviku, že budeš ode dneška strašně hlídat. Na ta slova Kvik zalezl do boudy celý.
1: Zeptejte se zítra, pane, řekl tatínek. Ještě mu dáme možnost.
0: Dobře, psi já mám moc rád, odpověděl sladkým hlasem zákazník a nejhorší bylo, že se zase olízl. Za plotem zahradnictví se ozvalo slabé brzání a pískání a to už Radovan věděl, kdo to přichází a přijíždí na návštěvu. Kateřinka se svým kočárkem, který by potřeboval namazat. A my si musíme říct, kdo je Kateřinka. Je pihovatá, brýlatá a krásná. Bydlí na sídlišti až v 11. patře věžáku, což je tak vysoko, že ani ptáci tak vysoko nehnízdí.
1: Kateřinka občas sejde sem do zahradnické nížiny, buď aby koupila salát, mrkev či kedlubny, nebo jen tak, aby navštívila Radovana. A když někdo chodí za někým jen tak, aby ho viděl, pak je proto jediné vysvětlení, že ho má rád. Kateřinko, zajásal Radovan, ty mi jistě pomůžeš, protože jsi moje jediná a nejlepší kamarádka. My musíme našeho Kvika ukolíbat, aby se pořádně vyspal a v noci byl vzhůru a hlídal. Tak ho uspíme, řekla na to Kateřinka. A hned vyndala z kočárku svou mrkací panu a uslala jí ve stínu psí boudy. Místo mrkačky uložili děti do kočárku Kvika a přikryli ho peřinkou s krajkami. Znáš nějakou psí ukolébavku? Napadlo Radovana. Neznám, ale vymyslím. Děti strkali kočárek tam a zpátky přes drny, aby to hodně drncalo, protože čím víc to drncá, tím dřív se dítě utrmácí k spánku. A Kateřinka zatím vymýšlela ukolébavku. Spinkej, spinkej, pse, začala. Kvik v kočárku zakňučel. Nekňuč, netrap se, zaspívala holčička a otočila se na Radovana, jestli se mu to líbí. Toho otočení využil pes k tomu, že tiše opustil kočárek a zmizel v boudě. Zavři svá víčka, pokračovala Kateřinka ve zpěvu. Dej si šlofíčka, dokončil ukolébavku Radovan. A máme to. A potom děti posílali kočárek jeden druhému a procítěně to zaspívali v celku. Spinkej, spinkej, pse, nekňuč, netrap se, zavři svá víčka, dej si šlofíčka. Kateřinko, to je tak výborná ukolébavka, pochvaloval si tiše Radovan, že bychom s ní možná uspali i Bernardína. Podíváme se, jak spí. Děti opatrně odhrnuli peřinku. Když zjistili, co my už víme, že po Kvikovi zbylo na polštáři jen pár chlupů, Radovan rozčíleným hlasem zvolal: Kviku! Po chvíli váhání vystrčil pes z boudy hlavu, provinilýma očima o chlapečka zavadil a pak se radši díval jinam, jak to dělá každý, kdo nemá čisté svědomí. To je ostuda! Popadne ho Radovan a znovu ho vsadí do kočárku. My se tady s tebou uspáváme, ukolébavku ti složíme a ty se takhle odvděčuješ. Okamžitě koukej spát. Když mu děti znovu přespívali psí ukolébavku a nahlédli do kočárku, ukázalo se, že Kvik okusuje chrastítko. Dobře, jak chceš, řekl Radovan a vyhodil psa ven. V noci budeš ospalej, žádnýho zloděje nechytíš a půjdeš od nás pryč k tomu pánovi, co se olizoval. Ach jo. A měl bohužel pravdu. Ráno byla v záhonech salátu další vykradená místa a Kvik za celou noc nezaštěkal. Tak já se jdu zeptat na toho pejska. Olízl se hned po ránu ten divný zákazník. Tatínek odvázal Kvika od boudy a řekl, tady ho máte, takový pes není v zahradnictví k ničemu. Radovan se na to smutně díval a pak to nevydržel a znovu se tatínkovi pověsil na nohu. Tatínku, dneska v noci toho zloděje chytí, to ti slibuju. Tatínek si změřil závaží na své noze a pak řekl, kvůli tomu dítěti počkáme do zítřka, pane. Psi já mám rád, řekl zákazník. Tenhle vypadá, že je dobře živený. Sehnul se, že si na Kvika sáhne, ale ten se po něm zlověstně ohnal a zalezl do boudy. Vy si jistě říkáte, jak mohl Radovan tatínkovi slíbit, že příští noci ten jejich nehlídač oka nezamhouří. Říkáte si, leda, že by měl v hlavě nějaký důmyslný plán. A taky, že měl. Přímo nad vchod Kvikovy boudy zatloukl hřebík a na ten hřebík zavěsil zvonec. Od toho zvonce natáhl dlouhý provázek a zavedl ho oknem až do své postýlky. Když dostal od maminky pusu na dobrou noc, přivázal si konec provázku k noze a klidně usnul. Věděl totiž, že bude mít jako vždycky živé sny. A ty právě potřeboval. Na Kvika taky šlo spaní. Jak to měl ve zvyku, pohodlně si položil hlavu na tlapky a zavřel oči. Ale zrovna v té chvíli měl Radovan živý sen. Zdálo se mu, že ho chce klovnout obrovská slepice. A jak s ní začal zápasit, mlel sebou na postýlce tak, že zvonek nad Kvikovou hlavou zvonil jako blázen. Ospalý pes zvedl hlavu. Když mu zase poklesla, snesl se na Radovana další živý sen. Byl to sen potápěcí. Chlapeček plaval mezi vodními rostlinami a kopal nožičkama, aby unikl chobotnici s jedním okem uprostřed čela, což mělo za následek, že se zvonek nezastavil. Kvik začal tušit, že se dneska nevyspí a mrzutě zazýval. A v tom se to stalo. Noční vánek mu zanesl do čenichu podezřelý pach. Pes zavětřil a zjistil, že je to pach ostrý a to zlodějský. Okamžitě se rozštěkal na poplach a blesku rychle se rozhodl, že se utrhne ze řetězu. Utrhl se i s řetězem a neohroženě vyrazil na pachatele. Okna v zahradnickém domku se rozsvítila, tatínek v noční košili a s dlouhou baterkou v ruce se vřítil ven a posvítil ptáčkovi do obličeje. A víte, kdo to byl, ten zloděj? Hugo. Ano, zlý výrostek Hugo. Že se nestydíš, holomku, řekl smutně tatínek. Zloděj salátu. Zítra to ohlásím ve škole a dostaneš dvojku schování a kdo ví, jestli ne trojku, poněvadž si tu už po třetí. Když dal Hugovi tvrdou zahradnickou dlaní záhlavec, přehodil ho přes plot a šli spát. Když procházeli kolem psí boudy, řekl Radovan, tatínku, že Kvika nedáme pryč. Necháme si ho, jelikož se osvědčil, řekl tatínek a uznale psa pohladil. Pak zakopl o nějaký provázek. V boudě to zazvonilo, tatínek se usmál, podíval se na svého synka a pohladil ho také. To jsme si zase užili světa, vzdychl šťastně Radovan, když se uložil do vyhřáté postýlky. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

Štejnovško. Nebudeš? Budeš. Štejnovško. Nebudeš? Nebudeš? Nebudeš? Krasové. Tardaš. Zločinci.

vytáhl jsem koláč z brašny, připadal si jako Mikuláš, andílci prostopášní popadali z nebe. Jaký jsem frajer strašný, a co na mě máš? Stříbrný pětihalíř, hozený do vody jsem topil. Zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl.

odešli do putiky, na guláš a taky na pár piva, pak za zvuků harmoniky zpívali nám do svítání o lásce za gotiky a taky ještě dřív. Stříbrný pětihalíř hozený do vody se utopil, zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Slyšíš to někdo zve nás k cestám po planetách, Petr a Magdaléna, láska z roku 1790, nezměnila se scéna na divadle světa. Chyť se mě za ramena, půjdem lítat pod nebesa.

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tleskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

U dveří 225 jistá Věra Nováková šla se právě koupat. Večer chce jít do vinárny slaný mandle chroupat. U kasáren vysvedne si desátník a oldu.

Honza Bartošek, poslanec za KDU ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích. Zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.

Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.

hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

Na dnešek jsem měl divný sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav tvářích třejich očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzence z hlavy kápy a dav zašuměl překvapení. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Tady je Heidi Janku, zdravím všechny posluchače internetového rádia Tloskov. Mějte se hezky.
1: Sedí to pič u piana, proluduje potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, hraje svoje pec nám spadla stále více fortelně. Zatímco se hude

potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Slaví celý rozesmátý konec topné sezóny a kysličník uhelnatý

0: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Anou Jandovou.
1: Ahoj.

marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradi vidí dámu chladnou a nečinnou.

0: svaruju. Tak abyste to věděla, tak já vám vyznám lásku, tak abyste to věděla, tak já vás miluju.
1: Já nemám ráda muže, kteří se vnucujou za prachy

0: دم دم دم
1: Akdişimi özekno ana. Tak tiše zašeptá.
2: Vy byste porád seděla a nevydala hlásku, a to se přece nedělá, a já vás varuju,

0: Poslyšte, slečno, můj CO2 válčí na 4 doby. To málo kdo umí tou poslední dobou, chtěl jsem vám říct, však říkám až nyní, že poslední dobou všímám si, slečno, jak v samoobsluze sluší vám tůze. To vaše mládí však málo se sluší a málo se patří, vyznat se vám. Co někomu patří, chtěl bych být váš sifónový bombometčík. Chtěl bych být váš sifónový bombometčík. Já dobře vím, že ten mladý muž odvedl z úseku pečiva. Pokaždé v podvečer po šichtě domů vás za ruku vodívá. Proto si od něho
1: vícekrát
0: pečivo
1: kupovat
0: nemohu.
1: Nemohu.
0: Místo něj nosívám
1: v košíku
0: k pokladně bombičky sifonu.
1: Sifonu.
0: Chtěl bych být váš sifonový bombometčík.

Slečno, můj CO2 válčík na 4 doby. To málo kdo umí chrastit mi po kapsách po cestě domů už od výlohy. Samo obsluhy srdce mi usedá, když vidím ty vaše buclaté prstíčky. Přejíždět se čtečkou přes moje modré plynulé krabičky. Chtěl bych být váš sifonový bombončík. Chtěl bych být váš sifonový bombončík.

přes haličské pláně vane vítr zlý. To málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy. Letíme nad zemí dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře.

kamení, dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný, na věky bude stát. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam zítra budeme se lát.

ta uletnout mi měla. Sisel vidle stůl, zpívám, když něco nechápu. Sisel vidle stůl, když co se nepochopím. Sisel vidle stůl a po sklence zatápu. Sisel vidle stůl,

střelí. Sisel vedle stůl, zpívám, když něco nechápu. Sisel vedle stůl, když cos nepochopím. Sisel vedle stůl a po sklence zatápu. Sisel vedle stůl a netrap se tím. Tak netrap se tím. Teď v rámci toho vzorku já budu pokračovat. Já jsem vlastně se k té kytaře dostal skrz spousta v té době mladých lidí. A skrz Big Beat. No a tady vám to vlastně, jak bych tak... Teď vám to pokážu, jako, že to je pravda. Tohle se jmenuje Hana.

0: Kapela! Schodiště!
1: Zdraví!
0: Laskovo!

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka. Nejhezčí dárek nemusí přinést vždycky děda mráz. Vletí k vám okna něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura stydila. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trému. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když brala jí to na stranu a sítí žil,

Když babí léto přichází, svou tvář mi odvrací. Jedna z mých posledních lásek

až zasnaví desertů vzdech a deštěm prorezavý plech. U závor poblíž nádraží pošlu telegram bez adresy, ani nevím, kde pak si.

0: Ahoj.
1: Tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: tloskováky
1: a posluchače
0: rádia
1: Tloskov. Nadprůměrný den vám přejeme, nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě pájově v Tloskově.

0: Příběh, který teď hodlám vyprávět, v sobě skrývá víc moudrosti než 10 jiných příběhů.
1: Jsem s ním. Moudrost to je moje.
0: Nevím, jak se ti zalíbí, Šašku. Je o kráse a chytrosti.
1: Tak to je příběh o mně, paní.
0: Opravdu si Šašek.
1: Paní Brigito, rád připustím, že jsem ošklivý, za to však poslouchám. A rád třeba i o kráse.
0: A naslouchat je známkou moudrosti.
1: Aspoň ta chytrost, že mi zůstala. Tak povídej, jsem jedno ucho, nevidíš?
0: Byla jednou jedna královna a ta pověla tak ošklivého skrčka.
1: Ale ne.
0: Že všichni nad tím užasli. Bylo smutno v tom království. Ten chlapeček byl tak ošklivý, že byla hrůza na něj pohledět.
1: To muselo být v zámku radosti.
0: Jsou však děti, které rostou do krásy. Škaredé kačátko se náhle promění v labuť spanilé krásy.
1: Ten příběh jako bych už znal.
0: Ten chlapec ale dozrál k ošklivosti, která ve světě neměla obdoby. Měl pitvornou tvář s odulým nosem, šilhavýma očima. Na zádech velký hrb, jednu nohu kratší, když šel, klátil se a belhal, jako by sám nevěděl, na kterou stranu jde. Ruce měl dlouhé jako opice, na hlavě houští vlasů jako rozcuchaný chochol. Nikdo mu neřekl jinak než princ Chocholouš.
1: Ale ne, už dost. Toho by se muselo polekat i zrcadlo.
0: Princ měl však jednu vlastnost, kterou mu každý mohl závidět.
1: Takový šereda? To jsem tedy zvědav.
0: Když se narodil, u kolébky stála víla. Předpověděla, co nikdo nečekal. Nebudu tvrdit, že je půvabný. Má však dar ducha. Bude chytrý jako málo kdo. Bude moci svou chytrost předávat jako dar těm, kteří to budou potřebovat.
1: Takových je. Sám bych si taky vzal.
0: Chlapec rostl a i když nebyl hezký, dobýval si úcty chytrostí. Všemu se snadno naučil, všemu porozuměl. Kde komu dobrou radou posloužil. Ve své ošklivosti zůstával však sám, bez přátel a byl proto dost smutný.
1: To se mu nedivím.
0: Princ dospěl a zmužněl. Co se vzhledu týče, bylo nepříjemné na něho jen pohlédnout. Sotva však promluvil, jako by posluchače očaroval. Lásky se ale od nikoho nedočkal.
1: Pořádně smutný příběh mi tu vyprávíš.
0: Někdy to bývá naopak. V sousedním království se narodila princezna. Víla, co byla u královny hostem, povídá. Ta dívka bude krásná jako ranní slunce. Její pohled bude hladit jako něžný paprsek. Bude však hloupá jako nejhloupější z lidí. Každý nemůže mít všecko, povzdechla. Královna na to začala ihned prosit. Nedalo by se krásy trochu ubrat a přidat aspoň ždibec důvtipu. O hloupou holku nikdo nestojí. Co se týče důvtipu, to není v mé moci, povídá víla. Proto, má paní, nemohu nic udělat. Ale pokud jde o krásu, nezanedbám nic, čím bych vás mohla potěšit. A tak jí dávám do vínku moc učinit krásným toho, kdo by se jí zalíbil.
1: Ale to jsem měl vědět včas.
0: Princezna Melisanda, tak ji pojmenovali, rostla do krásy.
1: To si nechám líbit.
0: A jak víla předpověděla, s důvtipem ale byla na štíru. Když byl na královském zámku bál, sjeli se ze všech končin princové. Přilákala je princeznina krása. Nakonec se však všichni rozutíkali. Melisanda se na jejich poklony jen hloupě hyhněla, kroutila očima, vzdychala, špulila pusu a jen ji otevřela, vypadla z ní hloupost. Nakonec se všichni nápadníci točili kolem její sestry. Ta nebyla tak hezká, ale každé její slůvko přesně sedělo. Melisanda zase nebyla tak hloupá, aby si toho nevšimla.
2: Co z toho, že jsem hezká? půl své krásy bych dala za to, abych uměla pořádně odpovědět. Ale takhle...
0: Muzikanti dohráli. Princové odjeli a Melisandě zůstaly jen krásné oči pro pláč. Ošklivá princezna se brzy provdala, stala se moudrou královnou. A krásná zůstávala na ocet. Smutná jako osamělá bříza v poli.
1: A dál? Co dál? To musí mít nějaký lepší konec.
0: Slzy pro hloupost jsou hloupé. Sami pranic nespraví. Jednou tak Melisanda odešla do lesa, aby si poplakala nad svým neštěstím. Šla daleko, až na hranice království. A najednou...
3: K čemu ten smutek? Pro vaši spanilost je smutek špatným průvodcem.
2: Kdo pak jste?
0: Před princeznou stál ošklivý skrček.
1: Chocholouš.
0: Princ Chocholouš. Melisanda se dívá skrze slzy. Stojí před ní malý hrbáč na tenkých nohách. Vypadá jako pavouk s rancem na zádech. Nos jako placku, křivě sražený, nad ním oči každé kouká jinam. Místo napomádovaného účesu, rozčepířené křoví štětinatých vlasů.
2: Já vás neznám. Co tady chcete?
3: I když při křtu mi dali mnohem lepší jméno, říkají mi všichni Chocholouš.
2: Chocholouš?
3: Odpusťte, milá slečno, že se vám vnucuji. Už dlouho toužím seznámit se s vámi. Tolik jsem slyšel o vaší kráse. Ale jak bych se mohl opovážit? Nemohl bych jen tak přijít na...

0: proto, co by vás mohlo trápit.
1: Tak vám to řeknu. Raději bych byla ošklivá a aspoň trochu chytřejší. Co je platná krása, když je člověk hloupý? Snad je hloupá i tahle otázka.
0: Ptát se není hloupé, milá slečno. Kdo si je vědom své hlouposti, nemůže být hloupý. Možná, že bych vám mohl pomoci.
1: Vy? A proč?
0: Protože vaší krásu už dávno miluji. Dobrá víla, která stála u mé kolébky, říkala, že je to v mé moci.
1: Ale co? Nerozumím tomu.
0: Člověku, kterého si zamiluji, mohu přidat tolik ze své chytrosti, kolik si oba budeme přát. Láska prý tohle dokáže. Můžete být tak chytrá, jak budete chtít, protože vás miluji. Jestliže se ovšem za mě provdáte.
2: A safra porte. To je ale pěkná léčka.
3: Ty nevíš, jaká umí láska dělat osidla?
1: Vdát se. Za vás. Proč?
0: Chápu, že vás má nabídka zarazila. Vím, jaký jsem. Ani trochu se vám nedivím.
1: Já vážně nevím. Chcete to vědět hned?
0: Ne. Nechci, abyste se ukvapila. Máte na rozmyšlenou celý rok. Sejdeme se pak na tomto místě a já si vyslechnu vaši odpověď. Souhlasíte, krásná princezno?
1: To vám mohu slíbit.
3: Díval se za princeznou, jak odchází. Jeho moudrost mu našeptávala, že někdy se čekat vyplatí. A princezna si říkala:
1: je sice ošklivý ten princ, sama však nejlíp vím, že krása není všecko. Pěkně se s ním povídá. V rozumu má dost pro oba. Někdo se třeba bude smát. Ale mně bude dobře. Tak ať se smějí, hlupáci.
2: Tak se mi zdá, že už aspoň trošičku toho ošklivého brouka začínala milovat.
3: V paláci se nestačili divit její proměně. Najednou jako by to byla jiná princezna. A znovu se začali sjíždět princové. Byli bohatí, urostlí, hezcí. A ona přesto myslila na slib, který dala škaredému brouku s posměšným jménem Chocholouš.
2: Vždyť to povídám.
3: Myslila na jeho nehezkou tvář, přihrbenou postavu s pavoučíma nohama. A její myslí proplouvala laskavá slova, která od něho slyšela.
1: Nevím, co dělat, tatínku. Neporadíte mi?
3: Jsi svou vlastní paní. Sama si poznala, co je moudrost bez krásy a krása bez moudrosti, řekl jí král. Záleží jenom na tobě.
1: Když já sama nevím.
3: Šla tichým lesem na ono místo jako před rokem. Vždyť přece slíbila dát odpověď. A jak tak jde, najednou slyší vyhrávat. Pod stromy vidí dlouhý bílý stůl, v pozadí zámek, ve kterém dosud nikdy nebyla. Pod terasou vyhrává orchestr, kolem stolu se rojí kuchtíci, číšníci a sluhové.
1: Pro koho chystáte ty hody?
3: Pro prince Chocholouše, řekl jí udýchaný kuchtík v rozběhu. Bude mít dnes svatbu. Bere si ze sousedství princeznu. Prý poznala, co váží moudrost a co ošklivost.
2: A heleme se. A co princezna?
3: Zastyděla se. Když princi slíbila, že za rok odpoví, to byla ještě hloupá. Potom zmoudřela. Princ jí dal něco ze své moudrosti, přesně jak víla tenkrát předpověděla. Ale co ona? Co má udělat? A najednou se po trávníku belhavým krokem blíží ten, na kterého právě myslila. Belhá se jako prapodivný brouk, hlavu na stranu, ruce se mu klátí.
0: Jsem rád, má milá, že jste dodržela slib.
1: Já vlastně ani nevím.

0: A vaše odpověď?
1: Nemohu tvrdit, že už jsem se rozhodla. A obávám se, že se sotva rozhodnu, jak byste si přál.
0: Dal jsem vám všechno, co jsem mohl dát. Jako hloupá jste si mě vzít nechtěla. A co teď řekne chytrá žena, kterou jste se stala?
1: Řekne vám na to, že si váží vaší chytrosti. Že se obdivuje vaší trpělivosti, jemnosti a něžnosti.
0: Překážkou je tedy už jen má ošklivost?
1: Abych se přiznala.
0: Rozumím. Snad ale i vám dala dobrá víla už při zrození velmi vzácný dar. Učinit krásným největšího ošklivce, pokud ho dokážete milovat.
1: To není nemožné. Ano, máte pravdu. Ten dar vám mohu dát.
2: Sotva princezna pronesla ta slova a podívala se na prince před sebou očima svého srdce. Viděla krásného a ztepilého muže. Snad to způsobilo kouzlo dobré víly, snad samá láska. S níž na moudrého prince pohlédla.
3: Ano, láska. Láska je mocná čarodějka.
2: Najednou neviděla ani hrb, ani klátivé ruce, šilhavé oči, křivý nos. Protože sama láska je největším kouzlem.
3: To platí dokonce i pro šišky.
2: Chtěl jsi šťastný konec? Máš ho mít.
1: Teď budu šťastná. Doufám, že i ty, princi. Dík moudrosti, kterou jsi mi dal, už nevidím, jak vypadáš, ale jaký jsi.
0: A já zas díky tobě necítím svou ošklivost a vážím si tvé moudrosti. Teď už mám jenom jednu otázku. Bude souhlasit i tvůj otec? Král?
1: O to se ráda postarám.
2: Prolétli lesem jako na křídlech. Je známá moudrost, že láska svět přemáhá. Přemohla i krále. Ženich byl ošklivý, ale moudrý dost. A ona krásná s troškou moudrosti. Nemůže být nic krásnějšího, než když se moudrost snoubí s krásou a když je srdce hostem rozumu.
3: To si má paní řekla náramně. Ani Šašek nemá už co dodat.

0: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
1: Já se připojuju taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
2: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
1: Tak se mějte hezky, ahoj.

0: Jelly.
1: Nad lotosovým květem na vteřinu zastavil se čas. Na břehu, co psi plete dívka, jež má velmi tichý hlas. Je slyšet klapot větru o koruny sekvojových dřev.

Mladenec útloboký odvazuje od břehu člun. V rákosí u zátoky měsíce vynořil z vln. Z nebe se na zem sypou stříbrňáky dynastie Čchen. A starý básník Lipo báseň píše na pergamen. V klobouku čaroděje ukrývá se tygr a hroch. Dívce se srdce chvěje po hladině, přichází hoch. Lehounce vlny plynou, básník má čarovnou moc. Rozprostře nad krajinou svoje ruce

Desi dāvnu pānu pohu vipat skapsi no tīsek. Kutālul se sastavil se až na pláži o písek. Ležel tiše do kafatí, vlny dolů nesmetly. Všechny ryby si v něm tenkrát v noci hezky početly. Co je psáno, to je dáno, a proto od těch dob všechny ryby mají nakázáno

0: Haló? Haló? Už spí. Jsem hrozně unavená. Který se dovolil? To mě ovšem nikdo neřekl. Víš, kolik je hodin? Taky si mohl aspoň zavolat. Nemám na tebe nálad. Tak dobrou.
1: Víš, moje milá, nejspíš trochu ti závidím, že ti stačí, co víš. To já, i když se snažím, stejně do tebe nevidím a říkám, co nepochopíš. Já vím, je to marné a taky příjemné být slepý a ztratit nad sebou všechnu moc. Co říkáš, moje milá, půjdem někam, kde tě neznají a protancujem spolu

V slavných výročích se dává na podzim na trávě před besídkou děvčátko s páskou na

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky tiše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky.

Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Hieronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, ano, to je darmoděj.

po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podomní obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

0: Takže kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov, čau. No, a řekneme to unizono a je to, ne?
1: Cože říkáme?
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov.
1: Dobře.
2: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
2: Dobře.
0: Raz, a ještě štípnu, jo?
2: Mrkni.
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov. Ahoj.
1: Ahoj.

0: 5:15.
1: Ještě jednou dobrý večer. Já jenom úvodem ani nevím, co bych řekl. Snad, že vlastně tohleto, čeho se stanete svědky, tak já jsem provozoval před x lety, když jsem byl v angažmá v Ústí nad Labem a jezdil jsem po tom severu, jako jak byly ty BSP, MDŽ a takový ty všelijaký kluby. A s postupem času mě jaksi napadlo, že bych taky mohl třeba to vydat nějak, no a tak. No, takže já jsem trošku nervózní, poč tohle to se bude natáčet, já jsem to tady nikomu neřekl. A já nevím, no, jsou to takový písničky, no uvidíte sami, já vlastně... Já bych vám tak ze začátku, většinou jsem to už potom dělal tak a udělám to dnes zase, že jsem nabít takový nejdřív jako takový vzorek těch věcí, aby si publikum zvyklo trošku. No. Takže se pohodlně usaďte a poslyšte můj příběh.

There's something I have to say.

Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.

noci, kterou jsem prochodil, abych se ujistil, že žiji. Možná, že zrovna dnešní ráno

Už je to dávno a nejmín včera, co odešel jsem a zbyla po mně černá díra, černá káva, nedopitá, prázdná postel. Ztratil jsem se ve velkém světě, na rohu ulice sbíral vůně a toužil po všem vidět moře, běžet tam, kam vítr pískne. Snažil jsem se pochopit

lásko, nejsi má, jsi vzdálená až do smrti. Dávno nečekám, že by mě křídla labutí zamávali z vodopádů šedivýho dna, ze skály naděje.

civilita v mé paměti. Neboj, čekám dál, jenom v malé naději, vysněné jak návrat psance, girlandami snů.

Tak já zdravím Rádio Troskolf a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou to ostatně rádia, aby přijel vlastně chytrým toho rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačích, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného. Tak tomu přeju.

si mě před půl rokem nechala. Říká se, kdo uteče, vyhraje. A ty si navíc zatím někam nutně spěchala. Nicméně doufám, že tu vystoupíš. Věřím, že tento zázrak stane se. Jen co se nalíčíš a nakoupíš. Jedna z těch tramvají, ty

košile a nemůže ven. A tak pus automatem na lístku.

0: Viktor Dyk a kapela Vau, zdraví posluchače Rádia Tloskov. Zdravíme vás a mějte se prostě, Vau!
1: Vau!

choď do kláštera krásného víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbyla. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

konec srandy, konec smíchu. Musím nosit kšandy kvůli břichu. Pod džínama spodky svého ujce místo flašky vodky piju jujce.

Více. Jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. Holky, mladý koně, furt mě lákaj. Já jsem ale pro ně stará páka.

0: tisíce. Jak dlouho ještě tu strašit budu, je mi 33. 33.
1: Rádio Tloskov.

hodně schromlej, tak, že se hodí leda na salám. Má přátel víc, je prospěšnější než já sám. Čím vlastně jsem, když nehodím se jako král? Ten hňup na trůně

0: Ahoj, tady Matěj a
1: Honza Homolovi
0: z kapely Vohnout. Zdravíme posluchače rádia
1: Tloskov.
2: Miss Otis lituje, že nemůže přijít.

Nikdo zapomněl přeci zasnout. Světlo jistě hořelo po celou noc. Madame, Miss Otis.

službu. Nikdy po nikom už nebudu tak sám, madam. Omluvte mi soudis, jak já vám i omlouvám.

Na břehu poci přišem jsem našel pramínek vlasů. Čí jsi byl, jak dlouho tady leží?

Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

0: Přivedl jsem domů božce nádhernýho nosorožce, originále nosorožce, koupil jsem ho v hospodě. Za tvaru mi a dvě vodky, připadal mi velmi krotký, pošlapal mi polovodky, ale jinak pohodě. Vznikly menší potíže při nástupu do zdviže, při výstupu ze zdviže už nám to šlo lehce. Vznikly větší potíže, když bože nám neklíže, když bože nám neklíže, řvala, že ho nechce. Marně jsem se snažil božce vnutit toho rustokožce, originále nosorožce, co nevidíš v obchodech. Řvala na mě, že jsem bohem, pak mi řekla, padej s bohem, zabouchla nám před nosorohem, tak tu sedím na schodech. Co nevidím souseda, jak táhne domů medvěda, originále medvěda, duším značky grizzly. Už ho ženě vnucuje a už ho taky pucuje a zamčela a trucuje, tak si to taky slízli. Tak tu sedím se sousedem, s nosorožcem a s medvědem, nadáváme jako jeden na ty naše slepice.
1: Čau, tady je opičí banda Zrní a zdravíme všechny posluchače rádia.

Zda stojí strojek, či zda utíká, když na ručičce malé netiká, zdali jsou pryč, že praskl řemínek a někde leží jako kamínek a hodinky a ručičky a svět.

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tlaskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

Kned gelat, jít na sluníčko ven. Kned po obědě chvíli spát.

dwie chwile spać, no przyjdę hezkej sen. A od pole dne biehat,

Honza Bartošek, poslanec za KDU ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích. Zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.

Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.

Πάρε καξέ μου, πάρε καξέ μου. Utekl jsem z kanceláří, z teploučka do chladna. Hej, pane pochůzkáři, láska je bezvadná. Půjčte mi vysílačku, a nebo raději klíč. Má milá dala si česnekačku,

0: Dobrý den, já jsem Dana Matulková a chtěla bych moc pozdravit všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Stál jsem na kraji skály a zhluboka dýchal, dost bolely mě svaly. Já svoje šrámy sčítal, po hodně lítým boji, já porazil jsem draka, teď dostanu princeznu a pytel plnej zlata. Díky moc. Tak cítil jsem se, jak hon za málem králem u nohou mi ležel drak a já byl štěstím omámen.

Jimince stydne šálek, čaje princezna chce prince, jenže má cesta je plná hostinců a pravděpodobně

čekají další draci. Sem tam jsem si dal kávu, asi pro inspiraci. A když byl západ slunce a protáhly se stíny, já cítil jsem, že celý svět čeká na hrdinu.

k nebesům ulehá a černí ptáci, co míří k lesu, jako by volali, přidej se k nám. A já se snažím, snad se i trochu vznesu, pro krásu světa učím se létat. A tak piju jako pijavice, upijím z každé krásné noci, to když na radosti z dálky bijí zvony. A já po kmeni do koruny šplhám pod dohledem luny, než rozpustím se všeru.

0: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Anou Jandovou.
1: Ahoj.

Já taky do vzorku vlastně hápač, já už teďka nic nepíšu, jenom na objednávku. A málo kdy si co, jak si málo objednávají, no tak, ale tuhle si jednou objednali, no a objednali si to diváci, tak jak to dělám při těch večerech na 10 slov. A jak se ty slova sešly, no já jsem z toho byl zoufalý, tak jsem šel nahoru do šatny a tak vám to zahraju teď.

už mi malý byl svět, tak jsem chtěl na výlet. Doma jsem řekl, že budu zpátky, co nevidět. Byl jsem chytrý kluk, ale to už je nejspíš fuk. Mám pocit, že stejně jsem, co se dalo splet. A ty jsi měla o mě strach, už když mi šlo, nač jsem sách. Tak nač teď brát, jak žebrák, na dluh rybí slib. Nemám víc si co přát, než že se dál budeš bát. Že chytím i poslední ze zlatých ryb.

Líto, je mi vážně líto, ale možná přebolí to. A zase budem doširoka otevřený všem milným představám.

pohlednice s razítkem báden, báden, ho, ho, ho. Jo, byla vždycky velká krasavice a teď je se mnou amen, ho, ho, ho.

0: Kapela, schodiště!
1: Zdraví!
2: Laskov, Laskov, Laskov, Laskov!
3: Vy, kdož máte uši k slyšení a oči k dívání, všichni lidé dobré vůle, slyšte moje zpívání. Chci vám vylíčit příběh smutný jako život sám o tiché bolesti, kterou na duši

0: Ahoj.
1: Tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: Tloskováky
1: a posluchače
0: Rádia
1: Tloskov.
0: Nadprůměrný den vám přejeme, nepláčeme,
1: jen se smějeme.
0: Mějte se tu prostě pájově v Tloskově.
2: Když babí léto přichází, svou tvář mi odvrací. Jedna z mých

až ze snavý desertů vzdech a deštěm prorezavý plech. U závor poblíž nádraží pošlu telegram bez adresy, ani nevím, kde pak jsi.

0: Štěpán Kojan z kapely Kex zdraví posluchače Rádia Tloskov.
1: Tři sudičky u kolébky, hoj hoj stály mi, podle tvaru mojí lebky, hoj hoj věštili. Já jsem zrovna dělal kaku, hoj hoj do plének, nechápal jsem smysl jejich hoj hoj myšlenek. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. První babka byla mírně hoj hoj obézní, snad proto mi přivěštila ruku princezny. Ať s ní strávím ve svém loži hoj hoj, co to dá, čili jak to zpívá Samson, hoj hoj pohoda. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Druhá babka byla zloduch, hoj hoj od kosti, snad proto mi přivěštila samé starosti. Jenom matce hoších trochu hoj hoj potrápí, ať je jeho princeznička hoj hoj na chlapy. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Třetí řekla, holky vy snad hoj hoj blbnete, víte jaká nemoc vládne hoj hoj ve světě. Ať zavládne v jeho žití hoj hoj jedila, vzala nůž a fik a věžby hoj hoj zrušila. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Z toho plyne poučení hoj hoj pro všecky, že každý problém dá se řešit hoj hoj vědecky. Aby nekradl se uřež lidem hoj hoj ručičky, aby nezdrhali za kopečky hoj hoj nožičky.

0: ahoj, a tak se chlapče boj.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
1: Já se připojuju taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
2: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
1: Tak se mějte hezky, ahoj.

0: following broadcast is to Czechoslovakia.
1: Vážení přátelé, dobrý večer. Posloucháte druhé večerní vysílání Hlasu Ameriky. Do Washingtonu

0: Příběh první, jak se hadici narodili děti a jak je Radovan zachránil. U jednoho velkého města bylo jednou jedno malé zahradnictví a v tom zahradnictví ve žlutém domku se zelenými okenicemi měli chlapečka a ten se původně jmenoval Bohoušek. Bohoušek není špatné jméno, ale brzy se ukázalo, že se pro zahradnického synka nehodí. On měl totiž tu zvláštnost, že se ze všeho radoval. A tak rodiče tomu Bohouškovi říkali Radovan. Bylo to k nevíře, z čeho všeho měl ten chlapeček radost. Například se spálil o kopřivy. Jiné dítě by na jeho místě začalo plakat, nebo by aspoň natahovalo moldánky. Ale Radovan ne. Když ho to šlehlo, řekl sice au, protože au vyletí z člověka samo, ale potom povídá nadšeně. Hlejte se, mě naskákaly zvláštní pupínky, ty jsem ještě neměl. Nebo si přiskřípl palec ve dveřích tam, kde jsou panty a kde mají dveře největší sílu. Jiné dítě by samozřejmě ječelo, jako když ho na nože bere. A co dítě, i dospělý by ječel. Ale Radovan, neříkám, že nebylo au, ale potom hned zajásal. Koukněte, jak mi krásně zmodral nehet. Do třetice všeho dobrého vám řeknu ještě jeden příklad. Na pískovišti se mu nepovedla bábovka. Přestože naklepal kyblíček přesně podle předpisu a říkal k tomu správné zaříkávadlo. Byla to bábovka skutečně žalostná. Jiné dítě by jí vzteky rozdupalo a viděl jsem i děti, které si v takovém případě lehly na záda a kopali nožičkama do vzduchu. Nic takového Radovan. Ta je krásně zkažená, to se hned tak nevidí. Zaradoval se ten zvláštní chlapeček a hned začal plnit kyblíček mokřejším pískem, poněvadž věděl, v čem byl zádrhel. Teď už mi jistě dáte za pravdu, že Radovan bylo pro toho kluka jméno nejlepší ze všech, co jsou v kalendáři k mání. Jednoho rána pan zahradník vyhlédl z okna a řekl: prší jako z konve. Radovan se posadil na své postýlce se stahovací síťkou a zvolal: sláva, zažijeme pršení. Neříká se pršení, říká se déšť, chce ho tatínek poučit, ale to už má Radovan v ruce smeták a tím smetákem obratně sundává z věšáku svou malou pláštěnku, která tu visí vedle tatínkovi velké a maminčiny prostřední. S rozběhem vskočí do svých malých holínek, které tu stojí vedle tatínkových velkých a maminčiných prostředních a s kapucí přes hlavu vybíhá ven. Déšť ševelí v listech salátu, ťuká na kedlubnové lupení a bubnuje na řadu prázdných kropicích konví. Konve, dneska máte volno, volá Radovan do jedné z nich a líbí se mu, jak to v jejím nitru mocně zní. My víme, dneska spíme, odpověděl mu zbor konví. Hadice, ty máš taky volno, když prší, proč by skropila, zvedl Radovan hadici, která ležela přes pěšinku. Já vím, dneska spím, protáhla se slastně hadice. Radovan ji chtěl zase uložit k spánku, ale tu najednou kouká jako u vytržení, co se to pod ní v tom vyleženém žlábku pohybuje. Tati, mami, honem pojďte sem, naše hadice má mladý. Maminka s tatínkem vyskočili od snídaně, hodili přes sebe prostřední a velkou pláštěnku a honem se nazuli do prostředních a velkých holínek.
1: Ale chlapče, to nejsou moje děti, zazívala ospalá hadice. To jsou přece žížaly neboli dešťovky.
2: Tati, mami, nikam nechoďte, to jsou žížaly,
0: zrušil tedy Radovan poplach a rodiče se vyzuli z holínek a pověsili pláštěnky zpátky na věšák. Ahoj, žížaly, neboli dešťovky. Já jsem Bohouš, neboli Radovan. Taky mám dvě jména. Představil se Radovan a vylovil z kapsy kostku cukru. Vemte si. Ale hadice zahučela.
1: Cukr nežerou, žerou hlínu.
0: Hlínu? Zarazil se Radovan, poněvadž ho napadlo, co by si tatínek zahradník počal, kdyby mu sežrali všechnu hlínu. Jsou škodlivé? Zeptal se zaraženě. Žížala je užitečná, uklidnila ho moudrá hadice. Leze hlínou a provrtává ji, aby byla lehká. A to vnuklo Radovanovi skvělý nápad. Uděláme závody v lezení a provrtávání. A hned vyril hráběmi pro závodnice lezecké dráhy. Soutěž to byla zajímavá. Žížaly závodily s chutí a poctivě, tempo nebylo zbrklé, trať byla kluská, jak je to pro žížalý závody nutné. Sotva štíhlé atletky přelezly startovní čáru, Radovan jim začal stavět do cesty důmyslné překážky. Násadu hrábí, vodní příkop a potom kladinky z dřívek, na kterých měli co dělat s rovnováhou. Pak odloupl z podrážky své holínky plátky jílu, aby se skrz ně mohli žížaly provrtat. Zatímco závodnice zdolávali tuhle nejtěžší překážku, rozběhl se Radovan do kuchyně a odšrouboval z maminčina strojku na maso dírkované kolečko. Celý přebor tím dostal krásný závěr. Uřícené žížaly se těsně před cílem provlékaly dírkami, jako když se mele maso. Jenže ouha. Právě v té chvíli začvachtali na cestičce čísi boty. Dočvachtali k Radovanovi, jedna špinavá ruka postavila na zem plechovku a druhá špinavá ruka do ní jedním hmatem všechny závodnice hodila. Radovan pohlédl vzhůru a spatřil Huga. A tady si musíme říci, co je to za ptáčka. Tak především to není žádný ptáček, ale pěkný klacek. Ale nesmíte si ho zase představovat jako nějakou hezkou větev. Když říkám, že Hugo je klacek, chci vám tím naznačit, že je v klackovitých letech a také, že je drzý, obhroublý, prolhaný a nenechavý. Také bych mohl říct, že to je pěkné kvítko, ale to radši neřeknu, protože byste si ho představovali třeba jako poměnku a to už byste byli úplně vedle. Nejpřesnější ze všeho bude, když mu budeme říkat zlý výrostek Hugo. Když tedy Radovan spatřil zlého výrostka Huga, řekl, dáš sem ty žížaly, ale honem. Hugo však schoval plechovku za záda a jak to zlí výrostkové dělají, ohrnul si špinavým palcem levé ruky nos vzhůru a řekl, tudle. Víš ty vůbec, že jsou užitečné? Řekl Radovan. Jo, odpověděl Hugo. Napíchnu je na háček, protože to je nejlepší návnada na ryby. A měl se k odchodu. Hugo, řekl malý Radovan, okamžitě, ale okamžitě mi vrať ty žížaly, nebo na tebe zavolám našeho psa Kvika a ten ti roztrhá nohavice nad ranc a možná, že tě i kousne do nohy. Toho tvýho psiska si asi leknu, ušklíbil se zlý výrostek. Teď už toho měl Radovan dost. Kviku, vem si ho, zavelel rázně. Jenže z psí boudy nikdo nevyběhl. Kde ten pes je? Když ho člověk nepotřebuje, tak se mu plete pod nohama a když by ho bylo zapotřebí jako soli, je fuč. Radovan nakoukl do boudy, ale pes nikde. A Hugo se zatím klidně šourá k domovu a cestou přidává do své pixly další dešťovky. Kviku! Volá zahradnický chlapeček zoufale o pomoc. Všimněte si, nepláče, jen zoufale volá. To volání se neslo daleko až k drátěnému plotu skladiště dříví, kam si Kvik zaskočil za Fenkou Norinkou, aby s ní něco důležitého projednal. Jakmile zaslechl své jméno, blesku rychle se rozloučil a vyrazil za hlasem. Jenže udělal pouze 1,5 skoku a něco ho prudce stálo za obojek zpátky. Byl to plot. Jistě znáte drátěné ploty, jsou samé oko. A do jednoho z těch ok se zamotal Kvikův řetěz. Většinou se psi utrhnou ze řetězu, ale Kvik se utrhával od boudy i s řetězem a vláčel ho za sebou. Ke všemu ještě měl ten řetěz na konci T. A to T se v tom oku vzpříčilo. Norinka se sice snažila Kvikovi pomoci, ale byla to Fenka bez velkého technického nadání a tak ten řetěz spíš zašmodrchávala, než rozšmodrchávala. Pomozte někdo! Nesl se Radovanův hlásek nad hlávkami zelí. Co kdyby zakop? zahuhlala hadice a proplazila se Hugovi pod nohy. Povedlo se. Zlý výrostek se mu plácnul do bláta, až to vystříklo a žížali, to bylo výborné, se mu z plechového vězení vysypali. Utečte, utečte, vybízel je Radovan, ale to víte, žížali a utíkat. Snahu měli ovšem, než se stačili odplazit z klubka, měl je Hugo v hrsti a šup s ubožačkami zpátky do pixly. A v tom hrábě, do kterých by to člověk neřekl, navrhli. Mohl by dostat do čela, to my umíme. A jen to dořekli, břink, Hugovi se zatmělo před očima a zase plechovku upustil. Žížali se hrnou na svobodu, Hugo si mne bouli, ale je to nezmar. Už zase sahá po nádobě s návnadou a už si vykračuje k brance. A teď se to stalo. Krrr, drrr, ozvalo se náhle. To se trhala Hugova nohavice, protože pes Kvik šílenou rychlostí konečně dorazil, aby svému malému pánovi pomohl proti velkému nepříteli. Radovan kouká jako u vytržení, jakého trhání je jeho Kvik schopen a jak hrozivý štěkot umí vydávat. Jen do něj, Kviku, volá zahradnický chlapeček a Hugo potřetí a naposledy pouští plechovku a dává se na zbabělý útěk. Raduje se Radovan, raduje se hadice i hrábě a nejvíc žížali. Sotva si chlapeček oddychl, že to tak dobře dopadlo, nestačí se divit, co to žížali dělají. Seřadili se na okraji záhonku, po hlavě vklouzli do hlíny a začali ten záhon horlivě provrtávat. A provrtali ho křížem, krážem tak důkladně, že když to uviděl tatínek zahradník, nevěřícně zakroutil hlavou a řekl, vydaje, pomocnice, já snad ani nebudu muset rejt. Když vyšla hvězda večernice, která svítí dětem na cestu do postýlek, pomyslel si malý Radovan, to jsme si zase užili světa. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

jsem se všech, každý na mě hleděl jako na pytel blech. Každý se mě opatrně tázal na moje zdraví. Já chci mít čapku s bambulí nahoře, jí z kaštany mít se v lavoře od rána.

0: Kapela Oče, zdraví Rádio Tleskov, čau.
1: No, a řekneme to unizono a je to, ne?
2: Cože říkáme?
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tleskov.
2: Dobře.
3: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
3: Dobře.
0: Raz, a ještě štípnu, jo?
3: Mrkni.
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tleskov. Ahoj.
2: Ahoj.

své zbraně kvůli té letité krasavici, co je v AZ magazínu hned na první straně. Došlo uhlí, došla pára, pán Bůh ví, co bude s námi. Strojvůdce si

Půlmetrový bledě modrý šál, třímetrový bledě modrý šál, čtyřmetrový bledě modrý šál, stometrový bledě modrý šál, tisícmetrový.

Ahoj všichni, tady je Milan Caj ze skupiny Tata Boys. Já zdravím všechny posluchače rádia Tloskov. Tleskám.

velký vůz plný hadrů a cárů projíždí les. Voska má brýle bez skel, nuda a hnus, připáří se v páru nahoře pes. Obrazy lásky nehezké peklo,

trumfu ze hrůzy, studený pot. Spirála marných nadějí jsem jako krab, mám už krabatou chůzi, sedám na schod. Snad mi tu ještě nalejí pek,

0: Hej, kam jedete?
1: Bradu.
0: Vemte mě kousek sebou.
1: Tak si sedněte. Jen! Yeah!

Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.

Já chodíval jsem denně do učení poctivě. Já učíval se denně na soustruhu ohnivě. Já učíval se denně a soustružil kolečka. A po každé směně od špon byl jak

Já učil jsem se denně, jak pilník kleště ovládat. A snad každý večer jsem šikovnější chodil spát. Já piloval jsem pilně, pravidelně jed i spal. Zmazán od pilin silně, že nepoznal mě, kdo mě znal.

Já učil jsem se chutěm, jak dráty rovnat, ohýbat. A zdrcen jsem byl zcela, když nemohl jsem najít drát. Když jsem svůj neměl, tak sousedovi jsem ho šlohnul. Nejdřív jej narovnal a v zápětí hned ohnul.

Když jsem se vyučil mistr nad mistry, obratný, zručný, chytrý a bystrý, ducha svého květ i um svých dlaní, proděné noci i vrásky na skráni, k nohám jsem složil své největší lásce štíhle.

mi na vesnici. Bambunovou, la la la, raketovou, la la la, na vesnici. No. No a nyní bych snad mohl pokračovat v nabídce jednou ze svých milostných.

Takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princezna zářila štěstím. Otrom nad náměstím. Drak lítal u dveří sálo. Na kakulpetenou šálo. Dědové vše vyděchlo popelky. Švatla vyzlibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousiček usměvu. Dešťový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se zjíždějí veliké veselce. Paprsky rucelin metají kozelce. A stíny ořechů orvaných do hola. Pletou se letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v odřeným varburku. Kámošku z dětství brej nějakou sněhorku. Vrátný se zohybá vrtučné zpropitné. A k tomu proklouzne, tak to nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí pět bonů. A vítr na věži opřel se do zvonů. Honcové, princové, výlí sudičky, chopí se poháru, nože a vidličky. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha, vysou sta do kapsy a jedno do břicha. Náhle se za oknem objevil skrýtek, rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval, a pak mi potichu doucha zaspíval. Dej mi ruku svou studenou.

svou a já jsem tu proto, abys šel. Rozhrnulo panu z máminých kytek.

na dveřích vyprodáno a v očích kalnou vodu. Léto si hodilo lano, než jít do důchodu. Nad ránem se to stalo, čas nikdo nespomalí. Léto si život vzalo,

tak já zdravím Rádio Tlstov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou to ostatně rádia, aby přijel vlastně chytrým toto rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačík, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného, tak tomu přeju.

Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.

kterým to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby, kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a onem, ať to se mnu šla hned a jak se starým McDonem. To bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné, až to se mnu definitivně sekne. Jediné, co nevím, jestli Startku nebo Spartu,

boty. Adzi moja stara pochopí, že nejdu do roboty. Kdybych co chtěl dělat všechno málo platné, mohlo to být horší, nebylo to špatné.

0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tleskov.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Sedím sedmkrát týdně v hospodě u piva a naivně doufám, že se pánbu nedívá. Ty se bavíš jinde v cizí posteli, někdy mě to

0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Keks už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, tady bicí Vence Suchej.
3: Zdravím všechny posluchače Basa Keksu Vence Kudrna.
4: Malířem stává se, kdo touží po kráse, na život žaluje, stále si maluje, retušem na stíny barví i květiny.

Hodil jsem flintu do žita, když neprala jsi mě vážně, a flinta v žitě ukryta, tetiše čeká na žně. Když smívá se, tak tu se dá slyšet, jak žito šušká, že na hlaveň jí usedá svatojánská muška. Ta flinta v žitě rezaví, po nebi letí mráček, mám pocit jménem dezaví, jo nad se chybí háček, ten mráček se ti podobá, čím díl se na něj dívám. A než jej vítr ozobá, tak potichu ti zpívám, hodil jsem flintu do žita, když neprala jsi mě vážně, a flinta v žitě ukryta, když jsi čeká na žen, když smívá. A když už jsem se tak rozjel, tak ještě jedna sloka teda s tou písní, zdánlivě vlastně vůbec ta nesouvisí. Žito není zaseté, neboť přišel nálet, je mi líto prasete, nemá se v čem válet.

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

0: Ahoj!
1: My jsme kapela
2: Pipes and Pines!
1: A zdravíme rádio
3: Kloskov!
4: Yeah!

Dostal jsem papíry na hlavu, žiju v ústavu, kde se léčí rozum. Dělám si, co se mi zalíbí, mám pevné alibi, lékařskou diagnózu. Ferrárním pyžamu, co sahá na kotníky, denně 5 oxaze pamů a 4 skotský siky, na zahradě okopávám len a nemůžu ven. Včera jsem měl kázání v betlémské kapli, nadával jsem na pány, než v mě chňapli. Zapálili hranici u mojí postele, na naší světnici bývá často vesele. Pavilon číslo 5, pavilon číslo 5, to je můj celý svět.

V neděli disciplína po leví, přichází návštěvy ve vší slávě. Příbuzí hledí na mě zkoumavě, zda mám máslo na hlavě, anebo máslo v hlavě. A já ve rárním pyžamu, co sahá na kotníky, dostanu štangli salámu a 3 krabičky viky. A jsem velice spokojen, že s nima nemusím ven. Zalezu na klozet, mušle je trůnem, a jsem od A do Z Jordanem Brunem. Netřeba odvolat vyřčené názory, nejhorším sestra zavolá nějaký doktory a dají mi meprobamat, dají mi meprobamat, dají mi meprobamat.

chaty stojím jak přibitý u pelesti. Primář nás vesele pozdraví, poptá se na zdraví a přeje hodně štěstí. A já ve ranním pyžamu, co sahá na kotníky, do kávy si nalámu tři rohlíky a z okna koukám ven a taky někdy pleju len. Když si chci spravit náladu, nemě by nevrlo, rozložím svoji armádu u města Waterloo. A lumpa Anglána zničí má dělostřelba, bitva je vyhrána, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba, ať žije ostrov Elba.

Dostal jsem papíry na hlavu, žiju v ústavu, kde se léčí rozum. Dělám si, co se mi zalíbí, mám dobré alibi, dementní diagnózu. Ha, ha!

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35. A že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si,

Tere frente să fără glopa cu ea, te țălită. Vlastně jsem zahrál ještě jednu takovou, kterou asi zkazím, jo, protože kdybych ji hrál v takový tým hlavní části, tak by to nebylo vhodné. Tady se celkem nic neděje, pač jsem na to upozornil. To je podobné, jako když jdete a tam je napsáno na cestě, že se v zimě prostě jako je uzavřena. Pač se já nevím, co? No a že tam můžete jít na vlastní nebezpečí. No. Tak nevím, já jsem tam šel, nic se nestalo. No uvidíme, jak to dopadne tady u nás teď.

0: Ahoj, tady Matěj a
1: Honza Homolovi
0: z kapely Vohnout. Zdravíme posluchače rádia
1: Tloskov.

zahlídl, jak zhášela svíci. Heřmánkem zavoněla, já nevěděl, co jí mám říci. Nad horizontem už mi hvězda bliká, ještě není moje, ještě se mě nedotýká. Ucítil jsem vůni heřmánku,

měsíc se dral oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, polibek letmí řekou plyne voda čistá. Ucítil jsem vůni heřmánku,

praští nevidátko, v kamnech kosti praští a po koláčích sladko. Pod okny na mě troubí limuzína, nebreč a pojď.

červnové slunce zvátne. Co našel jsem, to u srdce si nesu, co ztratil, mizí v nenávratně. Na bříze na kmeni vyrostla holubinka,

Já spíše knížek si promiňte, většinou všímám. I mezi nimi jsou mladé i starší, i mezi nimi

jednou, jednou už prožil. Snad odpustíte mi, že to, co z ní zbývá, já jak si promíte, někdo to spíš skrývá.

Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

přes haličské pláně, vane vítr zlý, to málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísi, letíme nad zemí, dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře.

Stavím ti dům z bílého kamení, dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný, na věky bude stát. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam zítra budeme se lásit.

Víš, já občas si říkám, že bych to chtěl vrátit zpátky, víš, tam, než jsme ty a já posílali druhýho výškam. Občas si říkám, že bych to chtěl vrátit zpět, když tě svlíkám, slovo občas ztratí význam. A ty jsi knížka a já šťastnej, že dovolíš mi číst a víš, jak mi máš říct, když občas nejsem, kým mám být, jak kdyby si mě znala víc, než jsem kdy sám sebe znal víc, tak jak jsem tebe měl znát víc, abych tě už nenechal jít, jak dřív. Doufám, až budeš zhasnout, že si pak zaslechneš za mnou, jak dřív.

V rádiu hlásí, že přijdou horší časy, ledovce budou tát. Zvednou se moře a na nejvyšší hoře dřevěná loď bude stát. No je to vážně k zlosti, že už jsme v tom.

nechte těch proslovů, nechte těch proslovů o cestí. Nechám na cestě k domovu.

dáma i střelec a prázdný měšec, když v zubech mám kmín.

kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě. U Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova.

uchvazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávnověká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Ahoj, já jsem Krištof.
2: Ahoj, já jsem Zbyněk.
1: Zdravíme posluchače Rádia Tloskov a jsme kapela Portles.

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tlaskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

Byla jednou jedna jehla a pak jedna bílá nit. Jehla se však ani nehla, když někdy nit chtěla šít. Co se s ní nit nahádala, co s ní chudák zažila.

to prostě zapíchla, proto ani nepostřehla, že jí řekla bílá nit, že je zlá a tupá jehla a že hodlá odejít. Jak nit řekla, tak se

Spýtam, svabonka tichá, a já jí mám vzít a nést. Koberci květů někam do jiných světů, jen pryč z těchto měst a hvězd. Kde zas bude tančit

ptačího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s ní

Honza Bartošek, poslanec za KDU ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích. Zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.

smutný. Tak jsem si vybral démona, byla dlouhá jak kolona, dvoči měla jak porota, řekl jsem si, bude dobrota.

nový zážitek hodnotný, lepší než smrdět u plotny. Nový zážitek hodnotný, lepší než smrdět u plotny. Dneska už nikam nespěchám, zlákat se ničím nenechám, v klidu si luštím křížovku, miluji jen svou pohovku. Na ní jsem zkoušel plně žít, na ní jsem našel pravý klid, škoda, že mládí nezbedné,

Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.

0: Ahoj, tady Matěj a
1: Honza Homolovi
0: z kapely Vohnout. Zdravíme posluchače rádia
1: Tloskov.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš, jak je těžké.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet už nikdy.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

Čau, tady je opičí banda zrní a zdravíme všechny posluchače rádia.

vždycky beru jako ztrátu. Státu vždy třeba notáře, jenž podobá se nádhernému stroji. Tím víc paštěkáře na němž jeho stát staní vždycky stojí.

0: blbněme každý sám.
1: Že by se dalo blbnout taky spolu.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
2: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já? Tak jdem, jo?
2: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
2: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, teď já jsem...
2: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na trávníku.
2: Ne, ty jsi mrtvej.
0: Ale ty jsi mrtvej.
2: Teď jsem tě trefil do ramene, jsi
0: mrtvej. No ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl střílet.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.

špěl za skůř a prsty mě zábly přes palečnice. Na jazyku souš mě trápila žízní až do vesnice. Na bundě flaky starý několik let

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbyla. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

tak odjíždí poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Tak odjíždí poslední kovboj a nikdo z vás ho nevidí.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.

Všechny posluchače Rádia Tloskov přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj diskopříběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí.

Zeptej se ryb, kde je jim líp, zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků. Až spatříš nad sebou stín, věz, že ti mává sám pan Jurij Gagarin. Vlaštovko, leď, nás chudé veď. Vlaštovko, leď, rychle a teď.

Honza Bartošek, poslanec za KDU-ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích. Zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.

0: My jsme kapela
1: Pipes and Pints
0: a zdravíme rádio
2: Tloskov.
3: Yeah.

Tak já zdravím Rádio Tlskov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou to ostatně rádia, aby přijel vlastně chytrý na to rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačích, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného. Tak tomu přeju.

0: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
1: Já se připojuju taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
2: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
1: Tak se mějte hezky, ahoj.